než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

Adriana Ševcoševc v Rádiu Košice Sculpture. Je 7.20, máme pre vás krátke správy a potom sa prihovoríme vodičom. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásenie.